nenapíšeme už víc. Všechno bylo napsáno na rub loňských pohlednic. Máme domilováno a naše šťastná souhvězdí poblikávají na nebi, objeví nás později. Máme ještě naději na svobodárně plné vdobí.

hodině. Vidíme si rok karet, hráváme vabank bez esa, zatímco zapomíná svět.